0: Express
1: na Coloradio 98,4 a 99,3 UKV
2: a globálně na internetových stránkách coloradio.org a minimalradio.de.